0: už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Maximální úspora v Tetě, sleva 40% na celou značku Gillette, náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy, nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
9: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
10: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zs.orbis.cz.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 10 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
11: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Už jen do nedělní půlnoci zbývá čas na objednání takzvaných dluhopisů republiky. První emise těchto státních dluhopisů byla nad očekávání úspěšná a tak ministerstvo financí už plánuje pokračování. Objednávky v druhé emisi umožní občanům poprvé na sklonku prázdnin. Při současné vlně veder ve Francii přišlo o život nejméně 40 lidí, kteří hledali kýžené osvěžení u vody. Francouzští meteorologové v úterý ráno poprvé v historii vydali nejvyšší stupeň výstrahy před extrémním horkem pro více než polovinu území. Odpolední maxima se šplhají přes 40 stupňů a takové počasí vydrží nejméně do soboty. Maďarský parlament v úterý zrušil zastropování cen pohonných hmot s odůvodněním, že regulované ceny jsou už vyšší než reálné tržní ceny. Opoziční strana Fidesz tvrdí, že tento krok je předčasný, protože hormuzský průliv, kvůli jehož zablokování rostly ceny ropy, ještě stále není zcela volný. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty vystoupají přes 30 stupňů, konkrétně k 31 stupni. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Legendární záležitost v éteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM Sonic It Feels So Good právě teďkon v našem éteru. A já vás vítám, máme tady středeční ranní fresh, já jsem Andy Road a přeju všem pohodový prostředek pracovního týdne. Dneska s datumem 24. června svátek nám slaví Jan neboli Honza, takže přejeme všem Honzům, všem Janům všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, naprosto pohodovou středu a pokud i vy znáte nějakýho Honzu a jakože si myslím, že určitě ano, tak mu rozhodně napište zprávu nebo mu zavolejte, protože věřím, že to každému člověku se jménem Honza udělá dneska radost. No a my půjdeme dál na muziku, za chviličku novinka v našem éteru Kreider Avisa neboli Ibiza, pak bude N21 W&W společně se Skútrama a nebo taky Jack Vince. Tak krásné ráno s Dance Rádiem.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei WatchFit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

Doslova a do písmene letní záležitost v éteru Dance Radio. Tohle byl Jack Vince a společně s Štefinovi Praise Me. Pokud jste se zaposlouchali do tohohle tracku, tak je možný, že jste se dokázali přenést třeba na nějakou letní pláž, někam do zahraničí, k moři s nějakým dobrým drinkem, protože tenhle ten track vlastně tu atmosféru v našem éteru úplně vybízel. My se půjdeme teď podívat na to, jaké počasí nás čeká, jestli to počasí nám přece jenom nepřipomene trošku toho moře a trošku toho léta. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Dneska bude další tropický den, tak na to buďte rozhodně připraveni. Odpolední maxima vystoupí k 31 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. My jdeme dál na muziku 642, John Newman, bude taky Daft Punk, Basto, Otto Knows a nebo Gatti. Dance Radio.

0: Dáváte si Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Tady je stále středeční ranní fresh s Andy Roudem. My se teďkon jdeme podívat do Francie, protože letošní oslavy letního slunovratu, které připadly na neděli 21. června, doprovázelo ve Francii místo pohody spíš boj o přežití. Tradiční celonárodní festival Fête de la Musique, během kterého hudebníci zdarma vystupují v parcích, na náměstích a v ulicích, zasáhla nekompromisní vládní nařízení. Vzhledem k tomu, že teploty v mnoha částech země atakovaly hranici 41 stupňů, zavedly úřady dočasný zákaz pití alkoholu ve veřejných prostorech a venkovních open-air lokacích. Cílem samozřejmě bylo eliminovat riziko masivní dehydratace, úžehu a také agresivního chování v důsledku kolapsu organismu. Já si myslím, že v těchto těch vedrech je to naprosto logický. Myslím si, že spousta vlád v jiných zemích by se zachovala asi podobně. Hlavně, aby ten festival prostě proběhl v klidu a ty oslavy, jak by smet. No, buďme rádi, že u nás nemáme 41 stupňů, ale že se stále pohybujeme pod 40, protože upřímně řečeno, já si to ani nedokážu představit. Pojďme na Dance Radio dál za muzikou Riva Star, I Was Drunk, anebo taky Fritz Kalkbrenner.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu, parkour

0: i freestyle kolobiežky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révivinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
3: Dance Radio.

Barbra Streisand. Here we go! Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance.

Před obchodním domem Bílá labuť v centru Prahy byl v úterý dopoledne nalezen odložený kufr. Policie kvůli tomu evakuovala obchodní dům i přilehlou ulici. Pyrotechnik našel uvnitř zavazadla dětské záchodové prkénko. Na fotbalovém stadionu v Edenu v neděli slavnostně začala olympiáda dětí a mládeže. Velká sportovní akce, které se tento týden účastní na 3,5 tisíce mladých sportovců, se potýká s horkým letním počasím. Na pomoc proto vyjíždějí dobrovolní hasiči z Prahy 1. Žáci v mateřinkách, základních školách a i na nižších stupních víceletých gymnázií již nebudou moci ve škole používat mobilní telefony, a to ani o přestávkách. Se zákazem počítá nový návrh zákona prosazovaný premiérem Andrejem Babišem a platit by měl začít od září 2027. Počasí. Ve středu očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty vystoupají k 31 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: I po 8 hodině si dáváte Dance Radio 89 a 102,9 FM. Já jsem Andy Road a přeju všem ještě jednou krásné, dobré středeční ráno. Právě nám dohrála pecka I Found You, Benny Blanco a Calvin Harris. No a u Calvina Harrise ještě chviličku zůstaneme, protože dalo by se říct, že čekání je u konce. Zbývá nám totiž posledních 7 dní do startu největší hudební události tohoto roku a samozřejmě, že budeme se teď bavit o Beats for Love. Je to tak, dámy a pánové, za 7 dní to v Ostravě v Dolních Vítkovicích vypukne. Čeká vás několik stagí, více než 500 interpretů, 500 DJů, což je prostě masivní věc. Festival je jak už několik let vlastně 4denní a Calvin Harris nám bude hrát první festivalový den ve středu 1. července jako headliner. Dále se můžete těšit na Marshmallow, Dimitri Vegas, bude taky Charlo David a spousta dalších. Tak já doufám, že se tam všichni potkáme a že pořádně si užijeme ty 4 dny plný té nejlepší muziky. My tady na Dance Radio máme taky tu nejlepší taneční muziku a proto za chviličku posíláme Jam & Spoon, nebo je taky John Summit, Calheta a nebo taky Bless.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

Ta nejlepší taneční muzika jedině u nás na 89 a 102,9 FM. Tohle to byla konkrétně novinka v našem éteru Bless Terms and Conditions a já věřím tomu, že konkrétně tato věc se vám pomaličku už zarývá pod kůži. My na Dance Radio určitě budeme pokračovat s muzikou dál, ale pojďme se teď podívat na to, jak to vypadá s dnešním počasím. Počasí. Uprostřed pracovního týdne k nám dorazí opět tropy, takže pokud pracujete venku, rozhodně doporučujeme dodržovat pitný režim, jinak dneska jasno, polojasno, denní odpolední maxima 31 stupňů a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. My půjdeme dál na muziku, čeká nás Justice, Hayden James, Robin Schulz, Illenium, Stevie Aoki a nebo taky Buddy Ocean.

0: Buddy Ocean, Once the Music, právě teď na 89 a 102,9 FM. Dámy a pánové, holky a kluci, blíží se nám pomalu 9. hodina raní, což znamená, že mě tady budou střídat kolegové, konkrétně po 9. mezi 9. a 12. Katie se svým dopoledním drivem a odpoledne taky odpolední show s Michaelem C. Tak já vám přeju pohodovou středu, hlavně se dneska nikde neupečte, protože léto opět dorazilo a tropické teploty dneska budeme očekávat až do večerních hodin, takže nezapomeňte, dodržujte pitný režim a já se na vás budu těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Mějte se krásně a krásnou středu. Ahoj.
1: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
4: A zásilka z Datártu dorazila do vídeňního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce vídeňních boxů. Po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Dance Radio.

Už jen do nedělní půlnoci zbývá čas na objednání takzvaných dluhopisů republiky. První emise těchto státních dluhopisů byla nad očekávání úspěšná a tak ministerstvo financí už plánuje pokračování. Objednávky v druhé emisi umožní občanům poprvé na sklonku prázdnin. Při současné vlně veder ve Francii přišlo o život nejméně 40 lidí, kteří hledali kýžené osvěžení u vody. Francouzští meteorologové v úterý ráno poprvé v historii vydali nejvyšší stupeň výstrahy před extrémním horkem pro více než polovinu území. Odpolední maxima se šplhají přes 40 stupňů a takové počasí vydrží nejméně do soboty. Maďarský parlament v úterý zrušil zastropování cen pohonných hmot s odůvodněním, že regulované ceny jsou už vyšší než reálné tržní ceny. Opoziční strana Fidesz tvrdí, že tento krok je předčasný, protože hormuzský průliv, kvůli jehož zablokování rostly ceny ropy, ještě stále není zcela volný. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty vystoupají přes 30 stupňů, konkrétně k 31 stupni. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance radio. Dance radio.

0: Mark Knight, přátelé, Mason a Giving Up na frekvencích Dance Radio. Přeji vám naprosto nádherný ráno. Včera jsme se neslyšeli, ale dneska už opět mezi 9 a 12 hodinou je tady s váma Katie. Tradičně stejně jako každý všední den. I dneska budeme se naprosto příjemně hrát. Mám pro vás opravdu luxusní playlist, spoustu novinek představíme. Budeme se lehce vadit na festáky, protože festivalová sezóna už je tady a zároveň pro vás budu mít spoustu zajímavých věcí. Napříč informacemi okolo umělé inteligence, muziky, tvorby, produkce a nových věcí, které vyšly a tak dále. Dneska mimochodem máme středu 24. června, svátek slaví Jan neboli Honza, zdravíme všechny Honzy. To je velmi frekventovaný jméno, znám spoustu Honzů, takže Honzové, všechno nejlepší vám přejeme a pokud vy nějakýho ve svém okolí máte, tak na ně dneska nezapomeňte a já vám přeji krásný ráno.
1: Rain Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Rain Fresh Dance Radio.

0: tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u Jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

So Much Beauty Around Us a Lost Frequencies, opravdu hezká věc. Myslím si, že i taková krásná letní záležitost si myslím ideální pro pohodu někde na zahradě nebo u moře. Pokud zrovna máte to štěstí někde bejt, takhle venku, ale samozřejmě v chládku, tak závidíme. My tady máme teda klima, takže dobrý, ale pokud jste někde u vody, tak to máte o něco lepší. Na Dance Radio pokračujeme dál, doufám, že máte krásný ráno a pokud třeba poslouchá někdo z řad DJů, muzikantů a lidí, kteří se kupují hudbu a používají některou z platform, třeba Beatport, třeba Bandcamp, Tracksource a tak dále, tak čím dál více těchto těch platform samozřejmě taky trošku bojuje s hudbou vygenerovanou umělou inteligencí a třeba takovej Tracksource zavádí vlastně novinku a vlastně označuje všechny hudby, tracky, které vlastně nebyly vytvořený člověkem, ale s podporou AI, tak mají speciální označení. Alespoň tohle se chystá v rámci jako zachování nějakých jako důležitých informací a tak dále. A zároveň taky i tato platforma, stejně jako třeba další platformy, jako jsou Bandcamp, tak se snaží eliminovat tu hudbu a kontrolovat a odstraňovat hudbu, která je kompletně generovaná umělou inteligencí. Tak zatím se to daří, uvidíme, jak se to bude dařit v budoucnu. Věřím, že ano. Nicméně je fajn, že i tyhle ty vlastně jako platformy nějakým způsobem na to dohlíží a nějak s tím pracují, což si myslím, že je určitě dobrá věc. I v rámci podpory vlastně reálných producentů a lidí, kteří dělají hudbu.

0: 9.52 aktuální čas, posloucháte Středeční vlny dopoledního driveu a za náma Love Me Endless a BLR. A my pokračujeme dál, přátelé, a jak jsem dneska zmiňovala už festivalovou sezónu, tak samozřejmě se budeme bavit i o festivalech, který momentálně jsou v Česku anebo nás čekají. Jedním z nich je i Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, což si myslím, že je vždycky velká událost, protože to je velmi specifická, ojedinělá akce a celý to proběhne v letošním roce opět v Karlových Varech mezi 3. až 11. červencem. No a samozřejmě nejenom, že nás čeká spoustu filmů, ale taky bohatý doprovodný program, spoustu mejdanů, koncertů a různých chillout zón. No a určitě vás bude zajímat, kdo dorazí i do Česka v rámci slavných herců. Někteří už byli dávno avizováni, no ale třeba mezi těmi vlastně dalšími jmény, kteří nebudou chybět, tak jsou i třeba velmi známí hollywoodští herci Dustin Hoffman a také Kevin Bacon, kterýho já osobně mám strašně ráda. To je prostě člověk, který hrál v mých hodně oblíbených filmech. No a právě i tyhle ty dva herce můžete vidět naživo přímo v rámci filmového festivalu. Mimochodem Dustin Hoffman má obdržet křišťálovej globus a taky uvede jednu z kategorií a bude předávat cenu. A vlastně jako pokud by vás zajímal ten průvodce těch filmů, taky veškerý program, tak není nic snažšího, než vyrazit na oficiální stránky filmového festivalu, tam už všechno zásadní je a můžete se dozvědět přesně den po dni, jaký program tam je a případně v kolik hodin můžete natrefit i na nějaký zahraniční hvězdy a věřím, že si to určitě nenecháte ujít. My to tady pro vás budeme sledovat, no a my už se pojďme přesunout zase o kousek dál, co vám nabídnu za chviličku Junior Senior a skladbu s názvem Move Your Feet.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Pozor, velká slevová akce vtedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
10: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.

0: Černý Vuka, Charlotte Hynding, kterou já naprosto zbožňuju, mimochodem doporučuji prozkoumat její solovou tvorbu, tato věc Still Miss You, a pojďme se už taky naladit na další kousky, které vás čekají, třeba Jason Status a Street Life. A nebude chybět ani novinka od Medusa, Silence. Kromě toho spousta informací a novinek, takže buďte s náma i po desátý. Teďka už aktuální zprávy a počasí, pojďme na to, jsme Dance Radio, hezký ráno. Dance Radio
1: News. Před obchodním domem Bílá labuť v centru Prahy byl v úterý dopoledne nalezen odložený kufr. Policie kvůli tomu evakuovala obchodní dům i přilehlou ulici. Pyrotechnik našel uvnitř zavazadla dětské záchodové prkénko. Na fotbalovém stadionu v Edenu v neděli slavnostně začala olympiáda dětí a mládeže. Velká sportovní akce, které se tento týden účastní na 3 500 mladých sportovců, se potýká s horkým letním počasím. Na pomoc proto vyjíždějí dobrovolní hasiči z Prahy 1. Žáci v mateřinkách, základních školách a i na nižších stupních víceletých gymnázií již nebudou moci ve škole používat mobilní telefony, a to ani o přestávkách. Se zákazem počítá nový návrh zákona prosazovaný premiérem Andrejem Babišem a platit by měl začít od září 2027. Počasí. Ve středu očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty vystoupají k 31 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: hodně oblíbená dvojka Jason Status, taky Street Life, starší kousek, ale rozhodně skvělej. A jsem moc ráda, že je taky pravidelnou součástí našeho playlistu v rámci vysílání na Dance Radio. My pokračujeme dál dopolední drive stále v plném proudu mezi 9 a 12 hodinou. No a tentokrát pro vás budu mít taky skvělej tip na výbornou desku, která už je venku. My už jsme to tady avizovali, mám pocit, minulej týden v rámci typů na nový desky. Ale pojďme trošku rozebrat novinkovou věc od producenta DJ Sonnyho Podery, který mě naprosto uchvátil. Musím říct, že právě 6. album s názvem Can We Do It All Again, tak na to si fanoušci museli počkat velmi dlouho, 6 let. Ta předchůdkyně Wide Awake tak byla vydána bezmála před 5 lety. No a do té doby Sonny Fodera vydával spíše jako jednotlivý singly, samozřejmě některý z nich, který znáte i třeba z našeho vysílání, jako je třeba Someday, se objeví i na nový desce. No a najdeme tam i spoustu zajímavých spoluprací, třeba D.O.D., Sienna Sofia, taky Takura, Jazzy, Clementine Douglas, což je moje velmi oblíbená umělkyně, Julia Church, James Carter, anebo taky MK a tak dále. No a ta ucelená deska už vyšla před několika dny, je venku na všech digitálních platformách a najdete tam i třeba skladbu Some Days, kterou můžete znát i z našeho éteru. Takže musím říct, že Sonny Fodera, ač já jsem nebyla nikdy úplně nějaký extra fanda, tak ta deska je naprosto skvělá. Bude vás to bavit. Je to přesně takovej ten letní vibe, future house, funky house a takový jako fakt jako fresh. Takže doporučuju velmi a za chviličku už doporučuju taky opět muziku z našeho playlistu. Dáme si Talk To od Another, Medusa, novinku a spoustu dalšího, takže buďte s náma.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás. Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.

Za náma další skvělý track, přátelé, momentálně Paul Thomas, Echo, Shadow Light a také Paul van Dijk a my pokračujeme dál. Já už teďka omrkla sociální sítě a taky novinky ve spojitosti s festivalem, ostravským festivalem Beats for Love, který proběhne už přesně za týden. Máme dneska středu, takže za týden prvního to celý odstartuje, kde jinde než v Dolních Vítkovicích v Ostravě, což je unikátní místo. Samozřejmě jsem se vždycky ráda vracím a to od 1. do 4. července, kdy tady vypukne opravdu svátek elektroniky, spoustu, desítky stagí napříč žánry, jako je drum and bass, techno, taky psytrance, hardstyle, house a spoustu dalších, bude tam úplně všechno. No a pokud vás samozřejmě zajímají důležité informace okolo časových timetablů, taky line-upu a tak dále, tak to všechno už najdete na webu. Na sociálních sítích už můžete teďka taky vidět stavbu hlavní stage, což je vždycky velká událost, abyste jako věděli, jak to probíhá tak dále, protože před dvěma dny byla oficiálně zahájena stavba areálu tedy a přímo i stage a samozřejmě už nás organizátoři na svých sociálních sítích zásobují dostatečným množstvím materiálu, aby jsme se nalákali. No a třeba včera taky byla zveřejněna na webu festivalová mapa, která si myslím, že určitě pro vás bude důležitá, abyste věděli, co kde najít, co se kde za stage bude nacházet. Určitě doporučuji si tuto mapu dát do svého telefonu. Myslím si, že i apka je dobrá, takže abyste potom nemuseli nic nějak složitě hledat a hlavně omrkli, kde ty stage jsou, protože se to trošku mění a není to vždycky úplně stejný, jako v předchozích letech, tak na to buďte připraveni. No a za týden už to celý startuje. Za chviličku už se dáme další muziku, co vám nabídnu a naservíruju za chvilku, nebo teď už je ten Snake, taky Drone Moon, což je skvělý duo tady z Česka a spoustu další muziky, takže příjemný poslech. Dance Radio. Dance Radio.

prosto skvělej track za mě. Max Dean, Luke Dean, Loki a Can't Decide. Ano, Can't Decide na frekvencích Dance Rádia. 10.51 aktuální čas. Ten čas neuvěřitelně letí. A doufám, že jste s náma, ať už nás ladíte kdekoliv. V práci, v autě, ve fitku, nebo na tajnáka někde ve škole, a nebo na dovče. Tak věřím, že náš signál doletí přesně tam, kam má. A budeme si příjemně hrát i v tenhle ten moment. Taky ještě, než se dáme další muziku, tak samozřejmě pro vás budu mít i tip, přes co ladit Dance Radio, protože ta nejsnažší varianta je aplikace Dance Radio, abyste nebyli limitovaní radiopřijímači a frekvencema, které jsou primárně pro Prahu a okolí, tak právě skrze apku nás můžete ladit úplně kdekoliv, je zdarma, když se je nainstalujete do vašich chytrých telefonů, nejenom pro iPhone i Androidy, tak můžete nerušeně ladit úplně krásně kdekoliv, i třeba na druhém konci planety. Teď už vám letí to kadisko Morumbe a dáme si také Fred Gain a Sammy Virgie a jejich Winnie. Příjemný poslech.

0: Dead Again, přátelé, Sammy Virgi a Winnie a Winnie v Etheru Dance Radio. Výborná věc, my pokračujeme dál, blížíme se do poslední hodinky, čeká nás poslední společná hodinka v rámci dnešního dopoledního driveu, a to s datem 24. června, už za malou chvíli Fred V and Graphics a dáme si Clap Funk. Nebude chybět ani Anfisa Letiago se svojí skladbou Origami. Co nás čeká v poslední hodince, rozhodně kulturní tipy, abyste věděli, kam dnes vyrazit, a také vás čeká další info ze světa hudby, tak se na to počkejte. 11. hodina je tady, teď už zprávy a počasí v celou, jsme Dance Radio. Dance Radio
1: News. Už jen do nedělní půlnoci zbývá čas na objednání takzvaných dluhopisů republiky. První emise těchto státních dluhopisů byla nad očekávání úspěšná, a tak ministerstvo financí už plánuje pokračování. Objednávky v druhé emisi umožní občanům poprvé na sklonku prázdnin. Při současné vlně veder ve Francii přišlo o život nejméně 40 lidí, kteří hledali kýžené osvěžení u vody. Francouzští meteorologové v úterý ráno poprvé v historii vydali nejvyšší stupeň výstrahy před extrémním horkem pro více než polovinu území. Odpolední maxima se šplhají přes 40 stupňů a takové počasí vydrží nejméně do soboty. Maďarský parlament v úterý zrušil zastropování cen pohonných hmot s odůvodněním, že regulované ceny jsou už vyšší než reálné tržní ceny. Opoziční strana Fidesz tvrdí, že tento krok je předčasný, protože hormuzský průliv, kvůli jehož zablokování rostly ceny ropy, ještě stále není zcela volný. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty vystoupají přes 30 stupňů, konkrétně k 31 stupni. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Fisaletti Jago, Origami na frekvencích Dance Rádia. Máme 11:15, aktuální čas stává. Doufám, že jste věrně vlnám Dance Rádia. Katie s váma dneska do 12. hodiny, my pokračujeme dál. A je mi jasný, že je léto a to znamená, že už spousta z vás třeba má plány na dovolenou, nebo vyráží na dovolenou, třeba ladíte někde v autě, a nebo teprve se chystáte a říkáte si, co by se vám třeba hodilo za aplikace v telefonu. Ať už cestujete po Evropě nebo mimo Evropu, tak samozřejmě je celá řada aplikací, které se vám hodí a které si myslím, že je dobrý mít. Pokud samozřejmě cestujete po Česku a máte v plánu nějaký pěší turistický dovče, tak doporučuji určitě mapy.cz, což je naprostá klasika. Třeba se vám bude hodit i Omio, což je skvělá apka pro srovnání cen a nákup jízdenek na vlaky, autobusy i lety napříč Evropou. Všechno je na jednom místě. No a pokud cestujete třeba letecky, tak se vám určitě bude hodit Flightradar 24. No a samozřejmě taky rozhodně Booking.com, Airbnb, což si myslím, že můžete zvolit samozřejmě ideální varianty, co se týká ubytka. No a pak, co se vám třeba může hodit, je třeba Revolutka, což je digitální bankovní karta, a třeba Packpoint, což je apka, která vám na základě destinace, kam se chystáte, délky pobytu a plánovaných aktivit, vytvoří přesný seznam věcí, které si máte zbalit. Tolik zlomek aplikací, který máte a který je dobrý mít, třeba ještě Resident Advisor, také doporučím, a nebo třeba další typy, pokud byste měli další zajímavé věci, které nesmí chybět ve vašem telefonu, tak klidně nám to hoďte do zprávy.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Fruit, Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
5: Notino, today is yours. Feel good.
6: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Dance Radio. Dance Radio.

Přesně tak, párty a kulturní servis je připravený. Pojďme se podívat, kde se co děje, protože dneska toho v Praze bude opravdu hodně a pak ještě zavítáme i mimo Prahu. Pojďme se podívat na Věda Fest, který startuje už dneska, zábavný vědecký festival pod širým nebem. Dneska v Praze od rána, takže můžete vyrazit. Dnešním dnem startují také letní shakespeareovský slavnosti, který potrvají až do 5. září. Kompletní program, co se kdy odehraje za představení, najdete přímo na oficiálním webu. Opět se celý to bude odehrávat na nejvyšším purkrabství Pražského hradu. No a těšit se můžete dneska i třeba v O2 aréně na velký koncert, a to legendární slavný kapely Duran Duran. Takže pokud máte rádi, už dnes můžete vyrazit, konkrétně teda od 20 hodin. No a pojďme se podívat na další koncerty a další tipy na skvělou hudbu. Pokud budete mít chuť a čas, tak doporučím třeba vyrazit na Střechu radost, kde se na vás těší Eurovision Summer Party. Vystoupí tady spoustu umělců, kteří třeba reprezentovali Česko na Eurovizi. Jedním z nich bude i vystoupení zpěváka Adonixe. Start dnes 20. hodina. Těšit se můžete dneska i na Pacific a lístek v Malostranský besedě od 20 hodin. Václav Havelka z hosty se na vás těší v Atrium Žižkov. Start 20. hodina. Kafe v lese dnes bude na vlně Johnny Majestic a Pokoj 25 od 7:30. No a dnes můžete vyrazit i na skvělý koncert Dream Popový sestavy Men I Trust. O support se postarají Even Wright. Start 7:30 a to kde jinde než v Roxy. Těšit se můžete dneska ještě ale na další akci.

techno, house a taky ambient, tak UFO Bufo festival, tak ten startuje už dnešním dnem v areálu Hadinka, Vítkov, Klokočov. Startuje dneska, potrvá až do 28. června, ještě jednou pro všechny milovníky psytrancu, techna, houseu a taky ambientu a veškeré info najdete na ufobufo.eu. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho opravdu hodně.

Glitch Mopad Moment na frekvencích Dance Rádia, přátelé. A já se pomalinko loučím, 11.53 aktuální čas. To znamená, že 12. hodina je nekompromisně tady. Ještě do té doby stíháme třeba Smash Mouth a také Flight Facilities. Pak už zprávy a počasí v celou s Endym. No a odpoledne už se na vás těší kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinu. A máme dneska středu, co to znamená, naše pravidelný večerní pořady. Třeba Nicky Romero, Oliver Hodens, nebude chybět ani český podcast v podání Subgata a jeho music podcast, a teda One Way Music podcast, a zároveň také v pozdějších hodinách i Joris Von. Tolik sestava pro dnešní den, doufám, že se to užijete. Já se loučím a budu se opět těšit zítra mezi 9. a 12. hodinou. Mějte se krásně. Dance Radio.

před obchodním domem Bílá labuť v centru Prahy byl v úterý dopoledne nalezen odložený kufr. Policie kvůli tomu evakuovala obchodní dům i přilehlou ulici. Pyrotechnik našel uvnitř zavazadla dětské záchodové prkénko. Na fotbalovém stadionu v Edenu v neděli slavnostně začala olympiáda dětí a mládeže. Velká sportovní akce, které se tento týden účastní na 3,5 tisíce mladých sportovců, se potýká s horkým letním počasím. Na pomoc proto vyjíždějí dobrovolní hasiči z Prahy 1. Žáci v mateřinkách, základních školách a i na nižších stupních víceletých gymnázií již nebudou moci ve škole používat mobilní telefony, a to ani o přestávkách. Se zákazem počítá nový návrh zákona prosazovaný premiérem Andrejem Babišem a platit by měl začít od září 2027. Počasí. Ve středu očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty vystoupají k 31 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance radio. Dance radio.

0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

0: Radio News.
1: Už jen do nedělní půlnoci zbývá čas na objednání takzvaných dluhopisů republiky. První emise těchto státních dluhopisů byla nad očekávání úspěšná a tak ministerstvo financí už plánuje pokračování. Objednávky v druhé emisi umožní občanům poprvé na sklonku prázdnin. Při současné vlně veder ve Francii přišlo o život nejméně 40 lidí, kteří hledali kýžené osvěžení u vody. Francouzští meteorologové v úterý ráno poprvé v historii vydali nejvyšší stupeň výstrahy před extrémním horkem pro více než polovinu území. Odpolední maxima se šplhají přes 40 stupňů a takové počasí vydrží nejméně do soboty. Maďarský parlament v úterý zrušil zastropování cen pohonných hmot s odůvodněním, že regulované ceny jsou už vyšší než reálné tržní ceny. Opoziční strana Fidesz tvrdí, že tento krok je předčasný, protože hormuzský průliv, kvůli jehož zablokování rostly ceny ropy, ještě stále není zcela volný.
0: Počasí.
1: Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty vystoupají přes 30 stupňů, konkrétně k 31 stupni. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Vydejte se za památkami do Salzburska. Navštivte pevnost Hohensalzburg s úžasným pohledem na město a hory. Hrad Mauterndorf s rytířským hřištěm nebo tajemný Hohenwerfen s ukázkami letu dravců. A největší jízda? Ta čeká na pevnosti Knýpas s nejdelší tunelovou skluzavkou v Alpách. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.

Před obchodním domem Bílá labuť v centru Prahy byl v úterý dopoledne nalezen odložený kufr. Policie kvůli tomu evakuovala obchodní dům i přilehlou ulici. Pyrotechnik našel uvnitř zavazadla dětské záchodové prkénko. Na fotbalovém stadionu v Edenu v neděli slavnostně začala olympiáda dětí a mládeže. Velká sportovní akce, které se tento týden účastní na 3,5 tisíce mladých sportovců, se potýká s horkým letním počasím. Na pomoc proto vyjíždějí dobrovolní hasiči z Prahy 1. Žáci v mateřinkách, základních školách a i na nižších stupních víceletých gymnázií již nebudou moci ve škole používat mobilní telefony, a to ani o přestávkách. Se zákazem počítá nový návrh zákona prosazovaný premiérem Andrejem Babišem a platit by měl začít od září 2027. Počasí. Ve středu očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty vystoupají k 31 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Krásný odpoledne, Vankel Mod, Anna Lane, Free at Last, Martin Inkin Remix. Vy stále ladíte letní taneční playlist Dance Radio. Pokud nevíte, co vám hrajeme, vše naleznete na našem webu a taky v aplikaci Stopro. Doporučuji stáhnout, za chvilku vás na ní budeme lákat i v promu. No a dnes, kromě skvělý muziky, mám pro vás spoustu hudebních i nehudebních typů. Podíváme se na nadcházející akce, které se chystají v Praze o víkendu, a budeme se věnovat i festivalu Beats for Love. Takže Školšák Imlfet a pozvánka právě do naší apky.
1: Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ.
2: Dance Radio CZ.
3: Dance Radio.
2: Dance Radio.
1: Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu.
3: Nejlepší taneční muzika.
1: Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
6: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: nejlepší taneční muzika na Dance Radio. Novinka od Robina Schulza, taky Barbs, Better Times, pokud nevíte, co hrajeme, vše na webu nebo v apce. Za chvilku hrajeme Cosmos Midnight, dáme i Armanda van Heldna, projekt Antiap a taktéž ve vašich uších zazní Netsky s Androbedikem Out of Body. My jsme si i dnes večer pro vás přichystali skvělý světový shows, kde se můžete těšit na Enhanced Sessions. Nickyho Romera dorazí Oliver Heldens, DJ Subgate opět přivítá dalšího hosta ve Varmy Music Podcastu a taktéž nebude chybět ani Joris Warren. Teď už tady Netsky a Androbedik na Dance Radio.
1: Michael C. na Dance Radio.

0: Tin Liquor, All That I Lost, tady jeden z rádio a nejlepší taneční muzika. Máme středu 24. června, Honzové, Jenové. A prostě všichni s tímto jménem mají dnes svátek, takže přejeme i z Dance Radia, jen to nejlepší a budeme k tomu hlavně hrát letní taneční pleják venku už opět teploty přes 30 stupňů, čeká nás to minimálně do pondělí, tak si to hlavně užijte někde u vody. Ideálně s nejtanečním servisem ve vašich uších. Za chvilku Ofaya, David Penn, Tando a Eric B. Turner, Always na Mayfairboy Slima, Right Here, Right Now, a nebo třeba tuzemského Luigi Nimareho, jeho Infinity před 15. hodinou a potom už tu bude Andy a jeho další zprávy. Andyho samozřejmě čekněte už zítra opět v ranním freshi. Od 7 hodin ráno jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Už jen do nedělní půlnoci zbývá čas na objednání takzvaných dluhopisů republiky. První emise těchto státních dluhopisů byla nad očekávání úspěšná a tak ministerstvo financí už plánuje pokračování. Objednávky v druhé emisi umožní občanům poprvé na sklonku prázdnin. Při současné vlně veder ve Francii přišlo o život nejméně 40 lidí, kteří hledali kýžené osvěžení u vody. Francouzští meteorologové v úterý ráno poprvé v historii vydali nejvyšší stupeň výstrahy před extrémním horkem pro více než polovinu území. Odpolední maxima se šplhají přes 40 stupňů a takové počasí vydrží nejméně do soboty. Maďarský parlament v úterý zrušil zastropování cen pohonných hmot s odůvodněním, že regulované ceny jsou už vyšší než reálné tržní ceny. Opoziční strana Fidesz tvrdí, že tento krok je předčasný, protože hormuzský průliv, kvůli jehož zablokování rostly ceny ropy, ještě stále není zcela volný. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty vystoupají přes 30 stupňů, konkrétně k 31 stupni. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Houseový mák, Mouček, Jealous, nejlepší taneční muzika. My i nadále budeme servírovat letní taneční hity. Za chvíli třeba DJ Josef, Magical Touch. Dáme si Fed Legranda, jeho Monster, Apollo 440 dodají And Talking About Dub a Deadmau5 se Stevie Appletonem nám zahrají hitovku Science. Za chvilku se taky podíváme na festival Beats for Love, na jaký velký jména se tam můžete těšit a kdy se posléze můžeme slyšet společně. Já jsem Michael C, my Dance Radio. Hrajeme opět nejtaneční servis.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
7: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
8: Dance Radio.

0: Ale Farben Freedom už příští týden ve středu startuje festival Beats for Love, tedy přesně za týden už můžete vkročit do areálu Dolních Vítkovice v Ostravě a užít si 4 dny těch největších světových hvězd. Samozřejmě se tam můžeme slyšet i společně, a to v sobotu 4. července od 18. hodin na Harmony, House Harmony Square. S Matyasem Ouzanou těšíme se se skvělým housíkem a nemůžeme se vás dočkat. Samozřejmě na festiáku vystoupí hvězdy jako Marshmallow, Calvin Harris a nebo třeba Alesso, takže tam si 100% najdete svýho oblíbence vždy. Teď už Take It Soften, Medusa, Good Boys a nebo Solardo, my jsme Dance Radio.
1: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio.
2: Dance Radio.
1: Dance.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
10: Dance, Dance Radio, nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Dimension a Rafaela Pull Me Under, další skvělá muzika od nás. My jsme Dance Radio, máme 6 minut před 16, kdy tu bude Andy a další zprávy. V rychlosti se podíváme do hitparády Dance Radio Chart. Další kolo vás čeká zítra po 18, ale hlasovat už do hitpošky nelze. Na trojce minulý týden byl Epoch Noir, Sandworm, Fisher bral stříbro s hitem Rain a Ailenium a Ellie Goulding uzmuli zlato. Don't Want Your Love, kde vyhraje zítra, samozřejmě zjistíte, pokud budete hladit Dance Radio zítra v podvečer. Teď docelí The Chemical Brothers, nebo taky Fred Again a Parisi. This is real.

Před obchodním domem Bílá labuť v centru Prahy byl v úterý dopoledne nalezen odložený kufr. Policie kvůli tomu evakuovala obchodní dům i přilehlou ulici. Pyrotechnik našel uvnitř zavazadla dětské záchodové prkénko. Na fotbalovém stadionu v Edenu v neděli slavnostně začala olympiáda dětí a mládeže. Velká sportovní akce, které se tento týden účastní na 3,5 tisíce mladých sportovců, se potýká s horkým letním počasím. Na pomoc proto vyjíždějí dobrovolní hasiči z Prahy 1. Žáci v mateřinkách, základních školách a i na nižších stupních víceletých gymnázií již nebudou moci ve škole používat mobilní telefony, a to ani o přestávkách. Se zákazem počítá nový návrh zákona prosazovaný premiérem Andrejem Babišem a platit by měl začít od září 2027. Počasí. Ve středu očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty vystoupají k 31 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: FF System, Dance in Shoes, Take Me Higher, ideální letní taneční hit, který dnes opravdu osvěží. Teploty nás čekají opravdu vysoký, na to až nejspíš do pondělí o víkendu. Buďte rozhodně opatrní, protože i v Praze nám hlásí teploty kolem 37 až 39 stupni. Doufejme, že 40 se tu v Praze nedočkáme. John Summit, Julia Wolf, If Me, dáme novinku od Normy Jean Martin, Encore, Big Dreamers, nebo klasiku. Opět letní houzovku, Joe and Jesse, Pure Honey.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
3: Notino. Today is yours. Feel good. Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Dance Radio.

0: Legendární Filterheads, The Game, tady jeden z rádio a nejlepší taneční playlist ústřední tváří jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festiáku v Karlových Varech. Bude pozor, slavný americký herec Dustin Hoffman převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světový kinematografii. Dorazí třeba i Harvey Keitel, Jeffrey Wright, který ho znáte určitě ze série o James Bondovi, Kevin Bacon nebo taky Kyra Sedgwick. Rozhodně si vaši oblíbenou osobnost chytněte. MK, Clement & Douglas, Sigma a taktéž Dada Life, to je další taneční servis pro vás. Jsme Dance Radio, úžasný odpoledne.
1: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio.

0: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio.
9: Ano, přesně tak, hladí z Dance Radio. My pokračujeme s nejlepší taneční muzikou v celou zprávy a Andy Road, potom třeba Kalina Sanders, ale my už si dáváme Jamiroquai a velkou klasiku. Gasping Girl, užijte taneční odpoledne na Dance Radio.

Už jen do nedělní půlnoci zbývá čas na objednání takzvaných dluhopisů republiky. První emise těchto státních dluhopisů byla nad očekávání úspěšná a tak ministerstvo financí už plánuje pokračování. Objednávky v druhé emisi umožní občanům poprvé na sklonku prázdnin. Při současné vlně veder ve Francii přišlo o život nejméně 40 lidí, kteří hledali kýžené osvěžení u vody. Francouzští meteorologové v úterý ráno poprvé v historii vydali nejvyšší stupeň výstrahy před extrémním horkem pro více než polovinu území. Odpolední maxima se šplhají přes 40 stupňů a takové počasí vydrží nejméně do soboty. Maďarský parlament v úterý zrušil zastropování cen pohonných hmot s odůvodněním, že regulované ceny jsou už vyšší než reálné tržní ceny. Opoziční strana Fidesz tvrdí, že tento krok je předčasný, protože hormuzský průliv, kvůli jehož zablokování rostly ceny ropy, ještě stále není zcela volný. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní teploty vystoupají přes 30 stupňů, konkrétně k 31 stupni. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Clean Bandit a taky Demi Lovato solo, další taneční muzika už za chvíli. My jsme Dance Radio Playlist v aplikaci nebo na danceradio.cz. Já jsem Majko C, kde se můžeme vidět v nejbližších termínech. Vězte, že už příští týden to je festiák Beats for Love. Tam se uslyšíme v sobotu na House Harmony Square a ještě ve čtvrtek si mě můžete poslechnout, kdy budu říkat nějaká ta moudra na Talking Beats, tedy takovém diskuzním panelu, a to od 8 večer. Další týden, Roxy Praha a pak to bude samozřejmě další letní program Víc u mě na Instači, kde mě naleznete jako Michael C. Teď už Maupí, taky novinka od Kraidera, Avisa nebo New Order, klasika True Faith.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

0: Cedric Gervais a taky Willy Monfred, Make Me Feel. Velmi očekávaná hra Grand Theft Auto 6 už se dá od zítřejšího dne předobjednat, takže pokud byste chtěli být mezi prvníma, tak už jsou na netu online i ceny. Není to tedy žádná levnost, ale to se dalo čekat. Zájem bude ohromný. Mrkněte určitě na spoustu nových záběrů, které se dneska objevily online. Pokud tedy vás samozřejmě ten materiál zajímá a nechcete přijít o překvapení, tak třeba vynechejte, ale myslím si, že klasicky se podívají úplně všichni fanoušci. Avira Memory, Martin Solveig nebo Gorgon City, to je další taneční muzika ode mě. Tak užijte, náš taneční servis.
1: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

David Guetta, Morton, Trippie Red, Locked In, Miss Vedance Radio a tohle to je věc, o který se rozloučím, protože vás už čeká skvělý večerní program Enhanced Sessions, jmen jako Nicky Romero, Oliver Heldon, Subgate a Joris Von taktéž nebudou chybět a vy se nudit stopro nebudete. Do celý ještě Duke DuMont, Otto Knows, nebo taky Basement Jacks. A my se uslyšíme zítra od 14. kdy pro vás mám potom i hit parádu Dance Radio Chart. Ráno si dejte Andyho mezi 7 a 9 a potom pochopitelně

0: hity. Tak zatím ahoj.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojarov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Chcete vidět herecké hvězdy pod hvězdami? Přijďte na letní scénu Harfa. Od 29. června do 27. srpna vás budou ve špičkových komediích bavit Simona Stašová, Josef Dvořák, Eva de Castello, Lukáš Vaculík a mnoho dalších skvělých herců. Více na www.letniscenaharfa.cz.
4: Dance, Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Dance Radio.
7: Live from Proposition Studios in London, this is Enhanced Session. Bringing you 2 hours of the best new electronic music with your weekly host, Pass. This is Enhanced Sessions.
8: All right then, let's do this. It's Enhanced Sessions, 8:50 live from London. We're here at Proposition in East London. It's time for the big one. And we have got 3 stacked hours on the way for you. Jay Ribbon, Dan Stone, Back to Back, Nitrous Oxide and Amy Wilde all right here over the next 3 hours. But first, we begin with one of the most exciting talents in the UK scene. A true master of his craft. Let me tell you, this guy knows how to start a party. Give it up for Tommy Farrow!

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Dance Radio. Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

22. hodina odbyla One Way Music Radio Show je zde. Já jsem Subgate, vítám vás u ní a doufám, že si nadcházející hodinku náležitě užijeme, jak se sluší a patří. Řekneme si něco o tom, jak budou vypadat blížící se beatsy v Ostravě. Zahraje nám hudební host, řekl bych, matador a bard severočeské scény Béda, a nebudou chybět ani nějaký zajímavý informace z kuloáru. Teď už si pojďte dát úvodní záležitost v podobě mýho tracku Planet. Doufám, že se bude líbit. Hezký poslech. One way music radio show.

0: One Way Music Radio Show.
1: Úvodní záležitost v podobě novinky z mojí dílny máme za sebou. Doufám, že se líbila a co nevidět bude na různých portálech elektronické muziky, ať už k poslechu nebo k zakoupení. V podkresu nám za chvilku odstartuje set dnešního hudebního hosta, kterým je Béda. Pokud tohodle z toho človíčka znáte z dob dávno minulých, tak vězte, že v minulosti se představil na různých festivalech po celé České republice, je rezidentem Studia 54 a na Teplicku, respektive v severních Čechách, je poměrně známým to členem a možná i ikonou elektronické scény. My si teďka dáme set, který byl nahrán ve Studiu 54 a pevně věřím, že se bude líbit. V nadcházejícím vstupu si pak řekneme o tom, jak budou vypadat letošní Beats for Love a s nimi spojený velice zajímavý projekt Udělej změnu, kterého jsem součástí. Já jsem Sabgay, tady posloucháte One Way Music Radio Show.
0: This is One Way Music Radio Show.

0: are listening to One Way Music Radio Show.
1: Velice příjemný set dnešního hudebního hosta, kterým je severočeský Béda. Pokud se chcete mrknout na to, co tenhle ten chlapík dělá, stejně jako u ostatních hostů, vás odkážu na sociální sítě. Určitě si už brousíte zuby, nebo mnozí z vás, na ostravský festival Beats for Love, který startuje již příští týden a kde se můžete těšit na nespočet zahraničních hostů a samozřejmě i těch českých supportů. Za mne, co se týče mého ranku, tak určitě mě vodí Charlotte Devitt, Jeff Mills, legendární duo Deep Dish a celá řada dalších. My se na tomhle festiáku vidíme hned dvakrát, a to 1.7. v zóně ČSOB, kde si zahraje společně s finalisty velice zajímavého projektu Udělej změnu, který dělá změnu z mladých a talentovaných lidí a z ne-DJů se stanou profesionální nebo alespoň pro poloprofesionální DJové a je to takový startovací můstek k jejich další hudební kariéře. No a pak se můžeme potkat 4.7. poslední festivalový den na Technostage, a to od 17.30. Na webu Beats for Love už je nasazený kompletní časový line-up, takže vy si můžete samozřejmě jako vždy vybrat vašeho oblíbeného interpreta a sestavit si schedule na vaší návštěvu Ostravy, respektive tohohle z toho zajímavého festiáku. My jdeme zpátky k muzice. Jsem Subgate, posloucháte One Way Music Radio Show. This is One Way Music Radio Show.

No a kde se můžeme vidět a slyšet, kromě již zmiňovaného ostravského festivalu Beat for Love 3.7. na otvíračce karlovarského filmového festivalu, kde se představím na velice zajímavém místě společně s Lumírem a legendárním Pavlem Bydlem. 4.7. jasná Ostrava a Beat for Love. O týden později zpět na kvif do zóny rohlíku.cz a o týden později je hned na několika venues Unity Ridge Festival a dále Roxy Praha a Studio 54. O týden později pak na eventu openeru Bolevák v Plzni a to je, co se týče červencových vystoupení. Zatím vše. Někde budu vystupovat sám, někde s kolegou Tomasem Synem a Kanok Sumbra. Bude to moc zajímavý. Mrkejte určitě na socky na více do info, kde se jaký event koná a samozřejmě detailní informace o dané akci. Teď už pojďme pomalu, ale jistě do finále dnešní One Way Music Radio Show. This is One Way Music Radio Show.

Jsme v závěru naší společné hodinky One Way Music Radio Show. Se chýlí ke svému konci. Moc díky dnešnímu hudebnímu hostu, moc díky zároveň i všem, kteří jste poslouchali. A pokud se někde náhodně nepotkáme, tak zase za týden na vlnách Dance Rádia po 22. hodině při dalším vydání One Way Music Radio Show. Mějte se moc krásně. Čau. You are listening to One Way Music Radio Show.